říct, ale kde jenom začít, tak řeknu blbej vtip, ale bude to stačit. Řeka je špinavá, po dešti týdením, přes sedm pražských